0: Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekáme polojasno až jasno ráno, zejména na Moravě a ve Slezsku s většinou oblačnost. Odpoledne a večer přechodně oblačno, potom přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Thank you. Good night.
1: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Strážci parku kontrolovali turisty na Sněžce. U Sicílie objevili vrak starořímské lodi a americká kongresmenka připouští kandidaturu na prezidentku. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Turisté zažili zátah na Sněžce. Strážci Českého a Polského Krkonošského národního parku se v neděli ráno zaměřili na ty, kteří dorazili na nejvyšší Českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili

0: prezidentku Spojených států v neděli v rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalista Bohemians 1905 David Liška si zlomil ruku. 28-letý obránce už v týdnu podstoupil operaci a mimo hru by měl být zhruba 3 až 4 týdny. Po sobotním prvoligovém utkání ve Zlíně to uvedl trenér Pražanů Jaroslav Veselý. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku s většinou oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně oblačno, připojí se přehánky nebo bouřky, pozor, můžou být i silné. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mezi Čechy stoupá obliba Skandinávie. Většina Čechů chce trestat už 13-leté a Salač vybojoval premiérové vítězství v mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Stále více Čechů cestuje v létě do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by ji letos mohlo navštívit asi o pětinu našich cestovatelů více než loni. Poptávku po severských destinacích podporují i rostoucí teploty v Česku a v obvyklých dovolenkových destinacích. Klienti toužící po aktivnější dovolené nebo poznávacích zájezdech právě i kvůli teplotám volí Skandinávii. A to i přesto, že průměrná dovolená v severských státech vyjde o třetinu až polovinu dráž než ta ve Španělsku nebo Řecku. Uvádí to Česká televize. Drtivá většina Čechů chce trestat už 13-leté děti. Snížit věk pro trestní odpovědnost by rádo 84% lidí, jak ukazuje průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Hranice by se měla snížit jen u závažných trestných činů, ne paušálně. Češi tak dávají za pravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten vysvětluje, že 13-leté děti vědí, že se nemá krást a rozhodně vědí, že se nemá vraždit. Zkušenosti z ciziny jsou ale spíš skeptické. Dánsko sice snížilo hranici trestní odpovědnosti, ale kriminalita dětí zůstala tam, kde byla. Prezident Trump opět útočí na takzvanou porodní turistiku. Jeho plán na zrušení automatického občanství pro děti cizinců narozených ve Spojených státech smetl nejvyšší soud ze stolu. Bílý dům se tak snaží tento zákon omezit sérií exekutivních příkazů.
2: Děti, které se narodily v USA, získávají automatické občanství už 158 let. Napadení tohoto zákona tady Američané nazývají právní bitvu roku. Nejvyšší soud označil zákaz automatického občanství za nezákonný. Prezident Trump se ale s tímto verdiktem nehodlá smířit. Podepisuje tvrdé exekutivní příkazy. Ty mají dramaticky zpřísnit vydávání víz pro těhotné cizinky a odstřihnout nelegální migranty od sociálních výhod. Kritici mluví o předvolebním populismu. Trump se ale brání tím, že Amerika už nebude porodnicí světa. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Rodák z Mladé Boleslavy na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní podiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekáme polojasno až jasno ráno, zejména na Moravě a ve Slezsku s většinou oblačnost. Odpoledne a večer přechodně oblačno, potom přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší denní teploty 31 až 36

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Strážci parku kontrolovali turisty na Sněžce, u Sicílie objevili vrak starořímské lodi a americká kongresmenka připouští kandidaturu na prezidentku. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Turisté zažili zátah na Sněžce. Strážci Českého a Polského Krkonošského národního parku se v neděli ráno zaměřili na ty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu. Návštěvnost Sněžky je přitom v létě extrémní. V neděli kolem 5. ráno tam bylo už 500 lidí. Italští potápěči našli u břehu Sicílie vrak starořímské lodi. Až po okraji je naložený stovkami amfor ve velmi zachovalém stavu, pravděpodobně používaných k přepravě vína. Potápěči oznámili, že loď ze 2. nebo 1. století před naším letopočtem našli v hloubce 640 metrů díky informacím od rybářů. Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států v neděli v rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak 5.59, krásný vám ráno, zdraví vás Myšák po 14 dnech, kartička ještě funguje, což je v pořádku, pondělí 10. srpna, takže Vavřinec slaví dneska svátek, no a se mnou tady dneska po ránu zase Pišto, hezký ráno.
1: Dobré ráno.
0: Venku nevím.
1: Venku já vím.
0: Já jsem se ještě tak jakoby nerozkoukal tady.
1: Koukám.
0: Takže jsem jakoby mimo.
1: Hele, něco kolem 20 stupňů, zhruba. Ian Anderson z Jethro Tull má dneska narozeniny, Airburn a spolu s nimi The Agony hrajou v Arše Plus v Praze dneska a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Most bude mít přírodní pohřebiště, cestovní ruch táhnou domácí hosté a ukrajinští veteráni učí Čechy ovládat drony. Most bude mít přírodní pohřebiště, vznikne na kostelním hřbitově, kde budou zpopelněné ostatky ukládány ke kořenům stromů v rozložitelných urnách, aby pietní prostor působil přirozeně a v souladu s krajinou. Součástí bude také obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Přírodní pohřebiště v Mostě vyjde na 10 milionů korun. Přírodní hřbitovy už fungují například v pražských Ďáblicích, Brně, Košicích nebo ve Zvolenu. Náš cestovní ruch táhnou domácí hosté, zahraniční cestovatelé totiž zůstávají především v Praze. Turistika v Česku tak zůstává mezi regiony rozložená nerovnoměrně. Shodují se na tom analytici. Data Českého statistického úřadu potvrzují, že tuzemských hostů v penzionech a hotelech ve druhém letošním čtvrtletí přibylo. Zahraniční zájem meziročně stagnoval. Absolutní čísla dodává statistička Markéta Borovičková.
3: Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionu hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
1: Z pohledu jednotlivých regionů nejvyšší tempo růstu meziročně zaznamenal Moravskoslezský, Královéhradecký a Liberecký kraj. Nejvíc hostů naopak ubylo na Karlovarsku. Ukrajinští váleční veteráni učí zájemce v Česku létat z drony. Ty umožňují pilotům pohled na terén z ptačí perspektivy, tedy tak, jako by seděli přímo uvnitř létajícího stroje. Kurzy pořádá organizace Strong Europe, která se snaží přenášet zkušenosti z obrany Ukrajiny proti Rusku. Zapojili se lidé z bezpečnostní komunity i laici. K jejich motivům patří například snaha být připravený pro případ nebezpečí a umět bránit stát.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Půlkař Jakub Dudycha má vysoké ambice. Na dnes začínajícím atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu cílí alespoň na semifinále. Reprezentant v běhu na 800 metrů to řekl v rozhovoru pro sociální sítě atletického svazu. Dudycha se do šampionátu zapojí už před polednem prvními rozběhy. Pro 20-letého sportovce jde o druhé mistrovství Evropy.
4: Tak těším se samozřejmě hodně. Mistrovství Evropy už jsem jednou byl, je to moje druhá Evropa. Ta první mi vyšla na to očekávání, tak doufám, že i tato vyjde třeba, aspoň podle očekávání. A poprát se o ten postup do semifinále minimálně a zaběhnout, co bych potřeboval a budu když s dobrým pocitem domů.
1: Na mistrovství Evropy v Birminghamu se představí přes 50 českých sportovců. Šampionát potrvá do 16. srpna. Queen si připomínají 40 let od posledního koncertu v původní sestavě. Britská kapela ho odehrála 9. srpna 1986 v anglickém Nebworth Parku. Následující rok se frontman Freddie Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní a skupina s ním už nikdy veřejně nevystupovala. Vlastním jménem Farah Bulsara zemřel v listopadu roku 1991. Až po letech začali Queen opět hrát v obnovené sestavě. Nejprve se za mikrofonem objevil Paul Rogers a od roku 2011 s kapelou zpívá Adam Lambert. Dnes mělo být polojasno až oblačno, přechodně skoro jasno, ale k večeru přeháníky maxima k 630.
0: No doprava tady bude samozřejmě. Na Kroměřížsku bacha v Břestu, osobně auto ve stromu, na Českolipsku vjezd ze zákup na Bohatice, autobus srazil srnu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Na něco z té muziky, tak Sum 41, Halloween, mám tu Vanastové věci, Killers a spousta dalšího. 6.04, pěkný ráno.

0: Halloween za námi a za námi další festival, byl to Assault, ale jedeme dál, nebojte se, Rock Castle do 15. To znamená tento týden.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: My si o tom samozřejmě řekneme víc, ale teď se pojďme podívat na to, jak se vám pojede, protože tady mám nějaký nehody. Trasa z Čejče na Hodonínu, výjezdu z Mutětic, srazilo osobní auto zvěř. Příjezd po D7 na Prahu, tady pozor kvůli omezení u letiště, už 2-kilometrová kolona. A D4 od Příbrami na Prahu, taky kvůli dopravnímu omezení, počítejte s kolonou na 12. kilometru.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Je to tam!
3: A kde jako?
2: No ve Slaným, v Letňáku.
3: A co?
2: No přece letošní festival Valník. Pišci 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valník.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
5: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.
0: No a to jsou Foo Fighters. 6.19, no a venku opravdu teplota kolem 19 stupňů.

0: 6.30, což je čas na to, aby jsme seděli v leše.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Pražští radní se budou na dnešním jednání zabývat rekonstrukcí objektu kasáren Karlín nebo demolicí a stavbou mostu v Čilské ulici u metra Opatov. Znovu také vyberou vítěze tendru na stavební dozor terminálu Smíchovské nádraží. Zároveň by měli radní vybrat projektanta silnice, která propojí Uhříněves a obec Pacov nedaleko Říčan. Sýrie a Rusko dosáhly po 18 měsících jednání dohody o budoucnosti ruských vojenských základen v Sýrii. Tartus a Hmímím oznámil Damašek. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Tartisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto 2 premiérové vítězství v seriálu. Postaral se o první český triumf po 16 letech.
1: Radio Rock Zone.

0: Sabaton před námi.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale nejdřív nám samozřejmě tady chybějí nějaké informace z dopravy, tak samozřejmě už nám to sílí ten provoz, bacha na těch cestách. Příjezd do Prahy po D7 od Chomutova, pozor, je tam omezení u letiště a je tam přes 3 kilometry dlouhá kolona. U Čejčena Hodonín, tady pozor, u Mutěnic osobní se zvěří. A ještě tady máme více jak kilometrovou kolonu z Benešova na Prahu před nájezdem na D1, takže tam pozor.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A nevyhasne to a nevyhasne to a furt to bude topit a furt to bude topit. Takže na dnešek opět poměrně vysoké teploty. Počítejte s tím, že dneska 31 až 36 stupňů a bude polojasno až oblačno. Přechodně i skoro jasno, ale je tady slib. Ale zatím jenom slib, jestli se vyplní, nevím. Od západu lokálně přehaňky nebo bouřky. Uvidíme.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po 5 letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: teplota to dneska zase rozežené, ty lidi z těch chodníků a všude možně.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Ale Metropole se to nějakým způsobem týkat nebude, protože do práce na nákupy se bude muset. Kam se podíváme? No, na dopravu. Je tu Kuba, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Se zdržením v koloně počítejte na dálnici D4 před Prahou na cestě od Příbramy mezi exitem 14 na Řitku a 9 na Jíloviště. Ucpaný je také příjezd do Prahy po Chomutovské D7 mezi kilometry 5 a 2. Ucpává se v Praze Liberecká z centra před Kbelskou kvůli rekonstrukci a z opačného směru také Novopatská. A ucpávají se také oba směry na Velznově ulici u hlavního nádraží. Provoz je tam výrazně omezený. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Vinohradská směr centrum, tam je omezení na Jana Želivského, jezdí se po tramvajovém pásu na trase z Plzně do Klatov, výjezd Červeného Poříčí. Je tam osobák s motorkou, takže tam bacha. No a z Čejče na Hodonín na výjezdu z Mutějnic, tady bacha. Stále se řeší dopravní nehoda osobáku se zvěří.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Pěkný vám ráno, 6.59, Vavřinec slaví svátek, ale taky třeba Lars, Lawrence anebo Lorenz. Tak pondělí 10. srpna 26, samozřejmě pro vás máme další informace, zprávy, další muziku, tam třeba Survivor nebo taky třeba kapela Proud s Martinem Kučajem, ale taky pište, hezký ráno.
1: Dobré ráno. Teploty venku už lehce nad 20, Airburn dneska v Praze v Arše Plus. A je pondělí, takže víc jsme toho nevyhrábli. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: 100 miliony v Lécích končí v Česku v koši. Požár v Britské Kolumbii má první oběť a Sigma slaví první výhru sezony. V Česku se extrémně plýtvá s léky. V koši ročně končí medikamenty za 1 700 000 000 korun. Léky za více než 1 000 000 000 se ročně zlikvidují. Další 500 000 000 lidé vyhodí do koše. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv. Problémem je nedostatečné sdílení informací. Třeba pacienti s chronickými problémy navštěvují praktika i specialisty. V takovém případě může dojít k duplicitnímu nebo nadbytečnému předepisování léků. Zpravodajský web iDnes.cz píše, že nejde jenom o ekonomický rozměr, ale i zdravotní. Stává se, že stejná účinná látka je předepsaná pod jinými názvy a může tak dojít k nechtěnému předávkování pacienta. Dalším důvodem nadměrného předepisování může být i snaha pacientů tvořit si zásoby takzvaně pro jistotu. Část medikamentů ale nakonec končí v koši. Projekt Nevyhazuj léky upozorňuje na to, že lidé by měli nevyužité přípravky vracet zpátky do lékáren. Na webu projektu radí, jak uchovávat léky nebo právě jak správně vracet nepoužitá léčiva. Odmítači bezhotovostní platby jdou sami proti sobě, říká to restauratér a spolumajitel hospody v pražských Holešovicích Karel Kremer. Potvrzuje to z vlastní zkušenosti. Bez přijímání karet a online plateb by citelně tratil.
3: Nedokážu pochopit dnešní době lidi, kteří trvají na té hotovosti, jdou proti sami sobě, protože já jako zákazník taky asi si budu vybírat restauraci, jestli můžu platit bezhotovostně, abych nemusel mít stále připravenou prostě hotovost kapse.
1: Jedním ze zásadních dodavatelů českých hospod a restaurací je plzeňský Prazdroj. Pivovar zavádění bezhotovostních systémů partnerům aktivně doporučuje. Podle jeho průzkumu se část zákazníků vyhne podnikům vyžadujících pouze hotovost. Při požáru v Britské Kolumbii zemřela 80-letá žena. Snažila se utéct ze svého domu. Jedná se o první oběť rozsáhlých plamenů v této kanadské provincii. Požár vypukl v pátek na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20 000 lidí a v provincii byl vyhlášen stav nouze. Letošní sezóna lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Olomouce se radují z první výhry sezony. Zvítězili totiž ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo. Artis je s 1 bodem 13. V dalších včerejších zápasech Slavia udolala Pardubice 2-1. Jablonec porazil Slovácko 1-0 a Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1. Foo Fighters překvapili fanoušky, když na Bandcampu vydali překvapivé živé EP s názvem Are Playing Where Volume 2. Nahrávka obsahuje záznamy z jejich jarních klubových koncertů v New Yorku a New Jersey a navazuje na loňský první díl. EPčko obsahuje novější skladby jako Of All People, Window nebo titulní píseň z aktuálního 12. alba Your Favorite Toy, které vyšlo v dubnu, ale i starší klasiky These Days, My Hero a Aurora. Fanoušci si mohou novinku stáhnout na Bandcampu formou Zaplať kolik chceš. Kapela navíc oznámila, že veškerý výtěžek podpoří místní charitativní organizace v dotčených městech. Dnes by mělo být polojasno až oblačno k večeru, ale můžou přicházet přehánky nebo bouřky. Maxima až k 36.
0: No a taky se bourá. Pozor z Plzně do Klatov, výjezd Červeného Poříčí, je tam nehoda, osobák s motorkou. U Chocenic tam zase osobák do plotu, je to trasa z Plzně na Nepomuk. No a vy samozřejmě jděte opatrně.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A taky bacha na schody. Že jo, Míša?

0: 7 hodin 11 minut z těch velkých festivalů samozřejmě už nás čeká akorát pár místeček. Stále ještě vévodí samozřejmě Hrady.cz, takže se když tak jukněte na Hrady.cz. No a tento víkend Hradec nad Moravicí, samozřejmě s Rybičkama, s Danem Landou a tak dále a tak dále. Příští týden to bude třeba festival Valník ve Slaném v Letňáku. No a vy dneska...
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
0: Budete mít na tenhle ten festival možnost vyhrát lístky. Takže dneska pozorně.

0: Tak 7 hodin 19 minut, doboxovali jsme.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No ale ne úplně, protože furt se něco děje.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Přes 6 kilometrů má už kolona aut na dálnici D4 od Příbramy na Prahu před exitem 9 na Jíloviště. 3,5 kilometrová se táhne na D7 před Prahou z Chomutova před letištěm a 2-kilometrová vás zbrzdí před Prahou v Běchovicích na cestě z Kolína. Přímo v Praze se ucpává například Novopatská směrem ke Kbelské a Kbelská do Hloubětína. Probíhají tam výrazné práce. A ucpává se Barandovský most směrem na Smíchov. Z Global Assistance, Kuba.
0: Prostě klasika. No a mačkali se plechy ve směru na Kroměříž. Je to z Němčic nad Hanou na Kroměříž. Ve Stříbrnicích tam dvě osobní auta. D8 za sjezdem na Trmice. Je to ve směru na Prahu 68 km. Tam taky. A pozor, to jsou dvě nákladní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

A samozřejmě jsou letňáky, tam můžete vyrazit po 21. hodině. Třeba sídliště Řepy, tady bude parkovat kinobus tento týden, takže na programu dneska Boží úlet, zítra někdo to dát Plzni, potom ve středu Cukrikandl a Bláznivá střela ve čtvrtek, pak se to zase přestěhuje. My Chemical Romance, 7 hodin 24 minuty, no a venku ta teplota jde pomalinku nahoru, aktuálně 24 stupňů.

0: A Bourej nám motorky takhle po ráno, takže bacha na D4 na 13. kilometru na Prahu osobák s motorkářem a na Bladensku mezi Voděredy a Krhovem bourala samostatný motorka. Projedete s omezením, počítejte s tím. My si dáme fleše, za chvilku další muzika, budou tu Rammstein.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Průměrná sazba hypoték počátkem srpna meziměsíčně stoupla o 0,1% bodu na 5,42%. Stoupla po páté v řadě a dostala se nejvýše za poslední dva roky. Izrael znovu odmítl 15-bodový mírový plán pro pásmo Gazy, navržený Radou míru, kterou ustavil Donald Trump. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek, vylepšil předloňské stříbro. Ve věku 87 let zemřel olympijský vítěz v běhu na 200 metrů z roku 1960 Livio Beruti. Jeho triumf na domácích hrách v Římě byl výjimečný tím, že dvoustovku pod pěti kruhy ovládl jako první Evropan a ukončil nadvládu zámořských sprinterů.
0: A vy si v rámci toho dnešního dne taky dáte dance a vzhledem k tomu, že dneska hrají tedy Airburn večer v Arše, tak si je právě dneska pustíme. Po 9. hodině každá hodina jedna pecka.

Du hast mich. Du hast. Du hast mich.

0: Tak tady koukám na nejhranější skladby Lennyho Krevice a patří sem třeba The Human, Fly Away, Are You Go My Way a taky třeba Honey. No nic, tohle byla skladbička Love, Love, Love.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assista.
0: No, protože všichni milujeme dopravu, samozřejmě, jak se na ní podíváme. Příjezd do Liberce od Turnova Bacha je tam kilometrová kolona, takže tam Bacha zdržení. D7, 11 km na Chomutov, dejte pozor na poruchaný auto. A před Havlíčkovým Brodem od Čáslavy úsek od Olešné je tam omezení a v obou směrech přerušované kolony.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po 5 letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

Klubová scéna je po těch víkendech, kdy jsou festivaly, poměrně taková prázdná, nicméně Archa Plus v Praze dneska bude hostit tři kapelky, Airburn, Gutsy a Diagony. Tak si dáme Annie.

0: tak pozvánka na ten dnešní večer na Airburn, no a vy si samozřejmě dáte dneska taky dance, to znamená každou hodinu po devátý jedna pecka od Airburn.
1: Kvalita, která nestárne, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: A myslím si, že neurazím.
2: Iron Maiden.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Námi se jdeme podívat na to, co se děje v těch ulicích krásných, kde samozřejmě máme přibývající nehody. Tak nejdřív dáme prostor Kubovi z Global Assistance. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Problémy očekávejte na cestě od Příbramy na Prahu. Před 9. kilometrem D4 je zhruba 7-kilometrová fronta, ve které navíc na 13. boural osobák a motorkář. V úseku 2,5 kilometru čekejte zdržení na Chomutovské D7 před letištěm. V Praze se bouralo na Kutnohorské ulici do centra před jižní spojkou, doprava kolabuje od Dolních Měcholup. A navíc ještě pozor v Legerově ulici před Rumunskou směrem k muzeu, boural tam osobák s nákladňákem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Ještě přidám nájezd z Rozvadovské spojky na Bucharovu ulici směrem do centra, tady taky nehoda a kolona přes 2 kilometry. A jinak pozor ještě D48, 61 km na Český Těšín, je tam nepojízdný auto.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
11: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: A jsme tu zase, aby jsme vám řekli nějaké novinky. Aktuálně 8 hodina raní tedy. Venku teplota kolem 22, 23 stupňů. Máme tady nad studiem trošičku oblačno. Nicméně horký den dneska počítejte taky. Tedy spočítejte s ním taky. Pišto dorazil, hezký ráno.
1: Dobré ráno. Taky počítejte s tím, že večer hrajou v Praze Airburn, konkrétně v Arše Plus, před nima Diagony. A taky počítejte s tím, že narozeniny má dneska Adam Krofián, takže v Praze se můžou dít prazvláštní věci. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nové byty jsou stále menší. Paříž zakázala jízdu na elektrických koloběžkách bez helmy a Slavia a Jablonec jsou stále 100%. Nové byty ztratily jednu místnost. To jsme pro vaši představu přepočetli vývoj kolem velikosti bytů, které se stále zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb nyní dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. Jedním z nejvýraznějších příkladů je 9 metrová jednotka v pražském Proseku. Takovým maličkým prostorům k bydlení se podle zákona musí říkat ubytovací jednotky nebo ateliéry. Důvodem rostoucího zájmu o malé byty jsou mimo jiné závratné ceny nemovitostí. Průměrná cena nového bytu v Praze nyní přesahuje 188 tisíc za metr čtvereční. U nejmenších jednotek může být ještě vyšší. Platí totiž menší plocha, dražší metr. Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká ode dneška rozsáhlá oprava. Kvůli pracím bude silnice po dobu 10 dnů úplně neprůjezdná. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, uzavírka výrazně zasáhne také do provozu městské autobusové dopravy.
3: Během prací není možné zajistit průjezd autobusů a dočasně nefungují ani zastávky Palackého. Pro cestující proto město zajistilo náhradní dopravní řešení. Lidé, kteří využívají cestování autobusy v centru Přerova, najdou potřebné informace mimo jiné i na webu radnice. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Je zde poškozený 10 let starý asfaltový povrch, na kterém se dlouhodobě objevují trhliny. Poškozený asfalt se musí vyfrézovat.
1: Paříž dělá další krok proti elektrokoloběžkám. Jezdce bez helmy a reflexních prvků čeká pokuta. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích platí už od pátku, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Nařízení platí nepřetržitě na všech veřejných silnicích. Úmrtí mezi takzvanými zranitelnými uživateli na silnicích prudce vzrostla loni, kdy zahynulo 79 lidí v porovnání s 45 lidmi o rok dřív. Sdílené elektrické koloběžky nejsou v ulicích Paříže vidět už 3 roky. Město se stalo první evropskou metropolí, která je zcela zakázala. Soukromé elektrické koloběžky v Paříži ale obyvatelé nadále hojně používají.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Slavie jsou stále 100%. Sešívaní porazili Pardubice 2-1, když obě branky vítězů vstřelil Mojmír Chytil. V tabulce první ligy je Slavia s 9 body na prvním místě. Podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského to ale nic neznamená.
4: To nejpříjemnější, že máme prostě 9 bodů, to je jediné, na co koukáme, že jsme to zvládli, že nám to zvládají hráči, že se hraje jednou za týden, těch hráčů máme hodně, že se nám daří udržet třeba v rytmu některých hráče, dát příležitost některým jiným hráčům.
1: V dalších včerejších zápasech porazil Jablonec Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Ostravou 2-1 a Olomouc vyhrála nad Artisem Brno 2-1.

0: Queen si připomínají 40 let od posledního koncertu v původní sestavě. Britská kapela ho odehrála 9. srpna 86 v anglickém New World Parku. Následující rok se frontman Freddie Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní a skupina s ním už nikdy veřejně nevystoupila. Vlastním jménem Farag Bulsara zemřel v listopadu roku 91. Až po letech začali Queen opět hrát v obnovené sestavě. Nejprve se za mikrofonem objevil Paul Rogers a od roku 2011 s kapelou zpívá Adam Lambert. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, k večeru pak nějaký přehánky nebo bouřky, maxima do 630.
1: A my mkneme v rychlosti jenom na hustý provoz, jednak teda v Praze, ale jednak i ve všech velkých metropolích, jako třeba i Brno. Jinak samozřejmě Praha východ do Říčan směrem od Kostelce nad Černými lesy. Tam je nehoda dvousobních aut na Černém mostě, Cvrčkova ulice, havárie osobního s nákladním a ještě pozor, D1 za sjezdem na průhonice, 5. kilometr směrem na Prahu. Tady 3 osobní auta v sobě.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Hodinu začneme Tariou, 8 hodin 5 minut, po mně v 9 hodin Zuzana.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak Jakube, co víš?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Komplikace a zdržení přetrvávají na dálnici D4 od Příbramy do Prahy. Na 9. kilometru pracují silničáři a kolona má přes 6 kilometrů. Navíc v koloně na 13. boural osobák a motorkář. Na východě Prahy čekejte přerušované fronty mezi Černým mostem a Štěrboholy v protisměru od Černého mostu přes Novopatskou ulici ke Kbelské. Dopravní nehoda překáží na Kutnohorské ulici do centra před nájezdem na jižní spojku. Doprava tam kolabuje od Dolních Měcholup. A v obou směrech čekejte dlouhé fronty na Vlznově ulici a také na Legerově. Na vině dopravní omezení u hlavního nádraží. Z Global Assistance Kuba.
1: Trasa z Těšína na Karvinou, odbočka na Horní Suchou Bacha. Dvě osobní auta v sobě v Prostějově, Plumlovská ulice na křížení se Šlikovou. Dodávka s kamionem. A ještě ze Šternberka na Opavu před Moravským Berounem osobák s nákladním.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: No a je tady, Pišto, pěkně ráno.
2: Dobré ráno. Pražští radní se budou na dnešním jednání zabývat rekonstrukcí objektu kasáren Karlín nebo demolicí a stavbou mostu v Čilské ulici u metra Opatov. Znovu také vyberou vítěze tendru na stavební dozor terminálu Smíchovské nádraží. Zároveň by měli radní vybrat projektanta silnice, která propojí Uhříněves a obec Pacov nedaleko Říčan. Sýrie a Rusko dosáhly po 18 měsících jednání dohody o budoucnosti ruských vojenských základen v Sýrii Tartus a Hmýmím, oznámil Damašek. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto 2 premiérové vítězství v seriálu. Postaral se o první český triumf po 16 letech.
0: Radio Rock Zone. Tak mi to teda nandej, nandej, nandej.

0: Nikdo neví, co je s kapelou Vanilla Sky. V každém případě u nás víme, že budeme hrát Hellstorm. Výborná kapela několikrát u nás, taky dokonce Tomáš Frede si s ní zahrál. Nicméně, dneska tady Tomáš s váma nebude, takže jestli máte nějaký hudební tip, tak pište Zuzaně. Song@rockzone.cz. My jdeme na silnice.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No, hustý provoz kolem jižní spojky, směr Barrandovský most, hustý provoz je kolem Vypichu, takže taky samozřejmě Poděbradská, Povltavská, tady všude si vystojíte kolonky a podíváme se na nějaký dopravní nehody. Jižní spojka, je to sjezd na Modřanskou. Došlo tam v koloně k havárii osobního auta s nákladním, takže tam bacha. Trasa z Mělníka na Slaný, je to před nájezdem na D8. Tady bacha, asi 2-kilometrová kolona. A počítejte s kolonou i na sjezdu z dálnice směrem od Prahy. A ještě pozor, osobní s nákladním na Zlínsku. Je to v Loučce směrem do Haluzic.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Jakéže to dneska bude počasí? No tak aktuálně ta teplota kolem 23-25 stupňů. A vy čekáte polojasno až oblačno. Přechodně skoro jasno. A je tady už slíbena nějaká přehánka, ale nevěřím tomu, protože teploty 31 až 36 stupňů. V noci na zítra, tedy na úterý, polojasno až skoro jasno, s teplotami 18 až 13. Je pravda jedna věc, už se lépe spí.
2: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po 5 letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Flea, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Metallica za námi, no a za námi ranní vysílání odpolední samozřejmě vás, nebo dopoledním vás bude provázet Zuzana. Vypište když tak hudební tipy na song@rockzone.cz a dneska máte Dance Airburn.
1: Doprava z Global Assistance.
0: A teď se podíváme na tu slavnou dopravu, Kubo.
2: Ahoj Myšáku, krásné ráno. S více než 5-kilometrovou kolonou počítejte na cestě od Příbramy do Prahy před zúžením u jíloviště na 9. kilometru. Kvůli zúžení si postojíte několik minut i na D7 z Chomutova před Prahou u letiště. Na východě Prahy čekejte přerušované kolony mezi Černým mostem a Štěrboholy a v protisměru od Černého mostu přes Novopatskou ulici ke Kbelské. Ve Strulkách na Jeremiášově ulici u Poncerovy zasahují záchranáře a policisté u nehody motorkáře. A na jižní spojce u Sizdu na Modřanskou směrem na Smíchov došlo v koloně k nehodě osobáku s nákladňákem. Z Global Assistance, Kuba.
0: V Loučce na Zlínsku směrem od Haluzic probíhá vyšetřování nehody osobního s nákladním a pozor na Vsetínsku. Rožnov pod Radhoštěm a Radhoštská ulice ve směru do centra. 3 osobní auta. Mějte hezký den.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Nechtěji, už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Krásný, dobrý ráno, blíží se 9. hodina raní, jste se s tami dobře poznali, že tento hlásek nepatří Tomáši. Tomáš si prodlužuje víkend, což vás může rozesmutit malinko, máte to dovolený, nicméně já doufám, že si to i tak spolu celkem solidně užijeme. Máme 10. srpna, máme světový den lvů, takže alou do nějaký zoologický zahrady a máme tady taky Pišta, dobrý ráno i tobě.
1: Dobré ráno, Airburn, dneska budou v Arše Plus. V Praze, jakože tam zahrajou. A před nima předskočí The Egony, víc jsme toho nevyhrabali, tak jdeme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Most bude mít přírodní pohřebiště, začíná mistrovství Evropy v atletice a Foo Fighters zveřejnili záznam z jarních koncertů. Most bude mít přírodní pohřebiště, vznikne na kostelním hřbitově, kde budou zpopelněné ostatky ukládány ke kořenům stromů v rozložitelných urnách, aby pietní prostor působil přirozeně a v souladu s krajinou. Součástí bude také obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Přírodní pohřebiště v Mostě vyjde na 10 milionů korun. Přírodní hřbitovy už fungují například v pražských Ďáblicích nebo v Brně. Náš cestovní ruch táhnou domácí hosté. Zahraniční cestovatelé totiž zůstávají především v Praze. Turistika v Česku tak zůstává mezi regiony rozložená nerovnoměrně. Shodují se na tom analytici. Data Českého statistického úřadu potvrzují, že tuzemských hostů v penzionech a hotelech ve druhém letošním čtvrtletí přibylo. Zahraniční zájem meziročně stagnoval. Absolutní čísla dodává statistička Markéta Borovičková.
3: Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijalo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionů hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
1: Z pohledu jednotlivých regionů nejvyšší tempo růstu meziročně zaznamenal Moravskoslezský, Královéhradecký a Liberecký kraj. Nejvíc hostů naopak ubylo na Karlovarsku. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké červnové a červencové teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu. Průměrná teplota v západní Evropě za 6. a 7. měsíc činila skoro 22 stupňů. Překonala tak dosavadní 4 roky staré maximum. Globální průměrná teplota povrchu moře byla v červenci 21 stupňů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Birminghamu začíná mistrovství Evropy v atletice. V Británii zabojuje o medaile více než 50 našich sportovců. V nominaci nechybí třeba halová mistryně světa čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která zacílí na první cenný kov z evropského šampionátu. Na 4 roky starý bronz se pokusí navázat koulař Tomáš Staněk. Jeho soutěž odstartuje kvalifikací dnes po 1:30. Staněk pro sociální sítě atletického svazu řekl, že zraněný stehenní sval už doléčil a na šampionát je připravený.
4: Tak my jsme hlavně potřebovali přitrénovat, vyházet se a pro těch závodů předtím bylo dost, takže ten trénink se víceméně povedl. Měl jsem tam bohužel takový malinký zranění těsně před republikou, takže tu jsme museli vynechat. To bylo jediný jako mimo plán, jinak šlo všechno v pohodě.
1: V Birminghamu se představí také třeba výškař Jan Štefela, bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už 7. mistrovství světa. Šampionát naopak kvůli zranění vynechá český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška. Foo Fighters překvapili fanoušky, když na Bandcampu vydali překvapivé živé EP s názvem Are Playing Where Volume 2. Nahrávka obsahuje záznamy z jejich jarních klubových koncertů v New Yorku a New Jersey a navazuje na loňský první díl. EPčko obsahuje novější skladby Of All People Window nebo titulní píseň z aktuálního 12. alba Your Favorite Toy, které vyšlo v dubnu, ale i starší klasiky These Days, My Hero a Aurora. A fanoušci si mohou novinku stáhnout na Bandcampu formou Zaplať kolik chceš. Kapela navíc oznámila, že veškerý výtěžek podpoří místní charitativní organizace v dotčených městech. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, k večeru by asi tak jako mělo zapršet, bych řekl. Abych to řekl ještě jinak, ale je teprve v pondělí. Maxima k 36.
0: Krásně si to řekl, mně se to líbilo.
1: Tak aspoň to bude.
0: Děkujeme pěkně za zprávy, víte všechno, co potřebujete v tuhle chvíli vidět, ale možná nevíte, co se děje na silnicích, a to napravíme.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, velký bacha, v Praze v Karlovarské ulici směrem do centra u křižovatky s Drnovskou bouralo osobní auto s nákladňákem do kolony. Vyjedete na sjezdu z Pražského okruhu a pozor si dávejte taky v Jihlavě ve Znojemské ulici u křižovatky s Hradební. I tam je ťukanec dvou aut s kolonama a do třetice všeho špatného na Ústecku v Malém Březně směrem od Úštěku. Blokuje provoz vozidlo po nohy nehodě, místem projedete, ale s velkou opatrností. 9.05 za chviličku. Startujeme naší dopolední jízdu. Já připomínám už v tuhle chvíli, že startujeme taky pořád Objednej si svůj song, takže můžete hned teď už napsat na song@rockzone.cz a objednat si nějakou tu píseň, na kterou máte v tuhle chvíli náladu, a jestli neumíte psát, tak nám zavolejte sem do studia 255 700 707. Tady už jsou Offspring.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Krásný dobrý dopoledne, máme 9 hodin 22 minut a dohrávají nám Faith No More a jejich skladbička Epic, která je taková nenápadná, končí až romanticky, řekla bych, ale je hodně důležitá, protože právě tahle pecka z roku 89 v podstatě definovala žánr rap metalu. No a Faith No More následně proslavila opravdu po celém světě, takže kdybyste ji chtěli jenom tak nechat být, tak nenechávejte, ona je fakt hodně důležitá. Stejně tak, jako jsou důležitý určitě čerství informace z dopravy a na ty se podíváme společně právě teď.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a začneme v Praze, kde situaci sleduje v tuhle chvíli Kuba. Kubí, co tam máš novýho?
2: Ahoj Zuzí, hezké ráno. Kvůli ranní špičce zůstávají kolony v obou směrech na magistrále u hlavního nádraží a to navíc i kvůli výraznému dopravnímu omezení. Zdržení řidiče hlásí také na Hartigově ulici ve směru do centra před odbočkou na Jana Žilivského. Jana Žilivského je ucpané momentálně od Olšanské. Zdržíte se v přerušovaných kolonách od Černého mostu přes Svobodskou ulici ke Kbelské, také kvůli opravám. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubí, děkujem. Já tady mám ještě dva nepříjemný bouchance na Jihlavsku. V Brtnici v ulici Pod Kaplou se srazilo osobní auto s motorkou. Tam počítejte s velkým omezením. A bacha na D2 na 1,5 kilometru ve směru na Brno. Tam došlo v koloně ke střetu osobáku s nákladňákem. I tam se hodně zdržíte.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A počasí to je dneska asi naprosto jasný, nicméně mrkneme se na to ne, že ne. Takže co se týče dnešního dne, čekejte polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno s velmi vysokými teplotami, které můžou místy vystoupat až na 37 stupňů a ani v 1000 metrech na horách se moc neschladíte, tam bude něco kolem 26. No a co se týče těch následujících dnů, tak až do pátku by se to mělo držet tak nějak pod 30, nicméně víkend bude zase tropický, teploty vystoupají až zhruba k 35 stupňům. Tak to máte hezky pohromadě a my si dáme The All American Reject.
3: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Archa plus Praha, dneska, kdy jindy, Urban a my si proto hrajeme celý den některou z jejich pece, každou hodinu jednu, no a pro tuto chvíli jsem vybrala Running Wild, což je věc, která by vás konečně měla rozhodně zvednout. Tak pojďte na to!

0: Já nevím, jestli si to všímáte, ale já si toho všímám a dochází mi, že dneska máme obrovské štěstí na takový ty pijánkový zakončení. Tohle byly Queeni a jejich naprosto klasická záležitost, která se jmenuje Play the Game. A na konci to piano prostě zaznělo. Zaplať pámbu za to, ať se hodíme takhle při pondělku do klidu, protože to jistě potřebujeme. 9.34, teď vám to ale zkazím. Jdeme na ulice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak zas tak spoustu nových věcí nemám, trošku se nám to jakoby uvolňuje, ten ranní provoz už se maličko zlepšuje, nicméně bacha, si dejte v České Lípě v Bulharské ulici, tam vyšetřují policisté nehodu dvou osobních aut, projedete tam ale jenom s velkou opatrností, no a v Brně ve Sportovní ulici ve směru od Králova pole před sjezdem do Královopolského tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto a mírně se to tam už naštosovalo, takže tam se určitě taky držíte.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Pojďme se ale podívat taky na to, jak si dneska můžete užít. No tak před chviličkou jsem mluvila o tom, že v Praze v Arše Plus jsou Airburn. To je určitě velmi důležitá věc, kterou si budeme opakovat. Ostatně zažíváme tady dneska den s Airburn, takže každou hodinu si zahrajeme jednu pecku od téhle skvělý partičky. No a večer pak hurá na koncert. Taky nezapomeňte na to, že je světový den lvů, takže byste jim měli podrbat ty hřívy někde v zoo. Samozřejmě no metaforicky, ne, že tam tu pačmáku strčíte ani náhodou. No a co bych tak ještě tady vypíchla. Dneska se putuje na Sněžku, ale to bohužel už odstartovalo ta pouť asi před hodinou, hodinkou a půl. Tak to už nestihnete, nicméně můžete vyrazit třeba, když už jsme v těch Krkonoších, podívat se na dravce na stezce korunami stromů. To je určitě taky moc pěkná věc. To jsou takový výletní tipy, protože pořád ještě máme prázdniny, ale nedá se nic dělat. Někdo musí i pracovat a pro ty budeme hrát za chvíli.
1: Rádio Rock Zone.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam tam je duní, kouř stoupá.
4: Trutno, potr všech festáků.
3: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
4: Ale i Swing Ondřej Havelky.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu.
1: Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
0: Večer je večer, dopoledne je dopoledne a zatímco večer budete mít krásnou hodinku s albem, tak dopoledne strávíme mimo jiné taky s pořadem Objednej si svůj song, který právě teď startuje na Rádiu Rock Zone. Dovolal se mi sem Ondra a přál si něco staršího od Nickelback a když staršího, tak jsme si řekli, že dáme úplně tu první pecku, která snad Nickelback už proslavila úplně každému a každý věděl od té chvíle, že Nickelback existují a že jsou z Kanady. Takže co to je? 1, 2, 3. Samozřejmě Rockstar pro všechny, co jsou ve faše a kterým to pondělí neutíká.

0: dnešní naše společná hodinka se nám pomalu, ale jistě chýlí k závěru. Za chviličku už tady bude Pišto s dalšími zprávami, ale do té doby toho ještě určitě hodně stihneme. Za chviličku se podíváme na silnice, řekneme si taky, jaký bude počasí a dáme si další muziku. Tohle už je takový ten poslední záchvěv cíly kapely Clash a jejich pecky z roku 1979. Jmenuje se London Calling a kdo ji nezná, tak ten se snad vůbec ani nenarodil.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme se vypadat, jak to podívá na silnicích, ať taky něco to slyšíte, že na trase z Jistebnice na Tábor u odbočky na Balkovu Lhotu narazilo osobní auto do sloupu, počítejte tam s velkým omezením a omezení je hlášený taky na trase z Hodonína na Veselý nad Moravou před omezením v Petrově, kde se v obou směrech vytvořila už asi kilometrová kolona.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Ano, i počasí je důležitý, když jsme tady měli tu pecku od Clash London Calling, tak já vám musím připomenout, že v Londýně je v tuhle chvíli mnohem lépe než u nás. Maximálka je tam 27 stupňů a kdybyste se chtěli ještě více skladit, tak musíte až do Dublinu, kde je 18. Nicméně tady u nás to bude přece jenom vypadat trochu jinak. Dneska polojasno, oblačno, někde dokonce i úplně jasno a teploty hodně vysoké, až 35, 36 a místy i 37 stupňů. Velmi podobné je to v tuhle chvíli například v Římě nebo v Palermu, tak tam ne. No a naopak ochladit, jak jsem říkala, můžete buď do Británie a Irska, anebo taky do Skandinávie, tak o tom přemýšlete, kde by vám asi bylo nejlíp.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Později už tam budem.
7: Přestaň, chtěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin. Na

0: Každý by chtěl mít svého strážního anděla a každý ho pravděpodobně i má, jenom bohužel tak už to chodí, se prostě velmi často jeden druhýmu tak nějak vyhýbají a mnohdy se ani nepotkají. Tak já vám přeju, abyste dneska ho potkali a když ne toho svého strážního, tak aspoň nějakého jiného anděla. Je pondělí, určitě by vám to zvedlo náladu, ale co vám ji zvedne určitě a máte to hned teď, tak to je Pišto, jeho další zprávy. Nazdár.
1: Dobré pravé ráno, no prdlačky, už dopoledne. O dvě vteřiny jsem to nestihl. Bern dneska hrajou v Praze, Farše Plus, pokud máte lupení. Narozeniny má Adam Krofián, pokud byste se vraceli a děli se po Praze divné věci, zvuky, lidi, tak to souvisí s jeho narozeninama. No a nebo taky má dneska narozeniny Ian Anderson z Jethro Tull. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 100 miliony v Lécích končí v Česku v koši. Ukrajinští veteráni učí Čechy ovládat drony a Slováci zastřelili medvědici i s mláďaty. V Česku se extrémně plýtvá s léky. V koši ročně končí medikamenty za 1 700 000 000 korun. Léky za více než 1 000 000 000 se ročně zlikvidují. Další 500 000 000 lidé vyhodí do koše. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv. Problémem je nedostatečné sdílení informací. Třeba pacienti s chronickými problémy navštěvují praktika i specialisty. V takovém případě může dojít k duplicitnímu nebo nadbytečnému předepisování léků. Zpravodajský web iDnes.cz píše, že nejde jenom o ekonomický rozměr, ale i zdravotní. Stává se, že stejná účinná látka je předepsaná pod jinými názvy a může tak dojít k nechtěnému předávkování pacienta. Dalším důvodem nadměrného předepisování může být i snaha pacientů tvořit si zásoby, takzvaně pro jistotu. Část medikamentů ale nakonec končí v koši. Projekt nevyhazují léky, ale upozorňuje na to, že lidé by měli nevyužité přípravky vracet zpátky do lékáren. Na webu projektu radí, jak uchovávat léky nebo právě jak správně vracet nepoužitá léčiva. Ukrajinští váleční veteráni učí zájemce v Česku létat z drony. Ty umožňují pilotům pohled na terén z ptačí perspektivy, tedy tak, jako by seděli přímo uvnitř létajícího stroje. Kurzy pořádá organizace Strong Europe, která se snaží přenášet zkušenosti z obrany Ukrajiny proti Rusku. Zapojili se lidé z bezpečnostní komunity i laici. K jejich motivům patří například snaha být připravený pro případ nebezpečí a umět bránit stát. Na Slovensku zastřelili medvědici i s mláďaty. Šelma totiž u severoslovenských Turan v podvečer napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu medvědici a její potomky proto zabili. Medvědice měla mimořádně opotřebovaný chrup, což svědčilo o jejím vysokém věku. Asi už nedokázala přirozeně lovit a tak zaútočila na člověka. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Půlkař Jakub Dudycha má vysoké ambice. Na dnes začínajícím atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu cílí alespoň na semifinále. Reprezentant v běhu na 800 metrů to řekl v rozhovoru pro sociální sítě atletického svazu. Pro 20-letého sportovce jde o druhé mistrovství Evropy.
3: Tak těším se samozřejmě hodně. Mistrovství Evropy už jsem jednou byl, je to moje druhá Evropa. Ta první mi vyšla na to čekávání, tak doufám, že i tato vyjde třeba aspoň podle očekávání a poprát se o ten postup do semifinále minimálně a zaběhnout, co bych potřeboval a budu odjíždět s dobrým pocitem domů.
1: Na mistrovství Evropy v Birminghamu se představí přes 50 českých sportovců. Šampionát potrvá do 16. srpna. Do kina můžete skočit na snímek Pramen. Působivé drama s Aňou Geislerovou v hlavní roli otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát, pokračuje Saša Ptáčková.
4: Elegantní lékařka Ingrid provádí v zapadlé komunistické nemocnici 80. let sterilizace romských žen, aniž by plně chápali jejich důsledky.
5: Cikány sterilizujeme laparoskopicky. Něčba jich nezadí.
4: Sterilní rutinu ale naruší přátelství s bezprostřední sanitářkou Agátou.
6: Šla mi jedna matka a vůbec nevím, co mám spravit.
4: To Ingrid přiměje otevřít oči a začít zpochybňovat krutý systém, kterému do té doby slepě sloužila.
1: Dnes by mělo být polojasno až oblačno, přechodně skoro jasno, ale k večeru taky nějaký přeháňky nebo bouřky, maxima kolem 35.
0: Tak vidíte, něco se přežene, Pišto se prohnal a už zase běží. Máme 10 hodin a 4 minuty a pokračujeme v naší parádní dopolední jízdě na rádiu Rock Zone. Připomínám, že pořád ještě je ve hře, pořád objednej si svůj song, takže máte-li nějaké přání, napište na song@rockzone.cz nebo zavolejte na 255 700 700 a do té doby vám to tady tou muzikou vycpu já. Ugly Kid Joe za chvíli a před ním ještě Nickelback a How You Remind Me.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Naše sestry svatá Petra nemůžu nepřipomenout, že už tenhle čtvrtek startuje ve Vysokým nad Jizerou Keltská noc festival, pod kterým jsou právě tři ségry podepsaný a který dneska bude mít parádní line-up. Narazíte tam kromě séger třeba jenom tak velmi namátkově na Divokýho Byla, narazíte taky na Schodiště a tak dále a tak dále. A já už vím, že voláte, nevolejte o lísky, nesoutěžíme. Jedeme dál v naší hudební jízdě.
1: Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Tohle to jsou Rainbow Since You've Been Gone a já přitom připomenu, že soutěžit budeme, tuhle tu hodinu ne, tu další ano, ale nebude to o lísky na Keltskou, nechte se překvapit.

0: dneska po téhle klasice hudební si dáme klasiku informační. Jdeme na silnice, kam taky jinam.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 10 hodin a 18 minut a moje rychlé oko nic nevidí, nicméně naštěstí tady mám Kubu, který sleduje situaci v Praze, alespoň tu na silnicích, a Kuba vám řekne, co je novýho. Ahoj Kubí!
2: Ahoj Zuzi, hezké dopoledne v Praze v Kobylisích na Horňátecké ulici. Před odbočkou k supermarketu směrem do centra došlo k nehodě osobáku s nákladňákem. Dvě osobní auta bourala na Kačerově, na Vyskočilově ulici u Michalské. V Karlovarské ulici do centra u Drnovské pozor na nehodu osobáku s nákladňákem. Doprava tam zpomaluje. A s přerušovanými kolonami počítejte v dlouhém úseku od jižní spojky od Lanového mostu okolo Běchovic, Černého mostu a přes Novopatskou ulici ke Kbelské. Z Global Assistance z Kuba.
0: Kubo, děkujeme, opatrní, buďte taky na Novojičínsku, na příjezdu do Bílovce směrem od Tísku, tam zasahují záchranné složky u nehody nákladňáku s chodcem, tak počítejte, že se tam zdržíte. A zdržení je tady viditelný taky na trase z hranic na Valašský Meziříčí. V Hustopečích, konkrétně v Hustopečích nad Bečvou, se srazili dva osobáci na místě taktéž, zasahují záchranné složky a taky policie. A do třetice na Semilsku v Lomnici na Popelkou v ulici 5. května u křižovatky s ulicí Rváčovská bourali dva osobáci. I tady projedete s omezením. Za chviličku už tady u nás Pretty Reckless a Love Me.
1: Radio Rock Zone.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam tamy duní, kouř stoupá.
5: Trutno, potr všech festiáků.
4: 13. až 16. srpen.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými trávami. Tipí, indiáni, humanomor. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Australská kapela Urban vystoupí právě dneska v Praze v prostoru Archa Plus. V 19.00 se otevřou dveři tohohle krásného místa a od 20 hodin předskočí The Agony. No a potom ve 9:45 už právě Urban. My na Radio Rock Zone samozřejmě kvitujeme tuhle tu velkou událost a zažíváme den s kapelou Urban. To znamená, každou hodinu si zahráme jednu z pecek, který pánové pustili do světa. No a pro tuhle chvíli vyšla řada na Gatsy. To je velká věc.

0: V našich Luzích a Hájích nedáme na Rammsteiny dopustit, to je jedna velká pravda, proto jsme na rádiu Rockzone zahráli i v tuhle chvíli, to znamená v 10.30, bezmála dvě minuty, v pondělí 10. srpna, I habe keine Lust. Ano, ani já nemám chuť se podívat zase na to, jak to vypadá v dopravě, ale je to povinnost a nutnost, tak se na to vrhneme.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak na Novoječínsku na příjezdu do Bílovce směrem od Tisku zasahují záchranné složky u nehody nákladňáku s chodcem. To je jedna důležitá informace. Dejte si taky bacha na Pražském okruhu na 14. kilometru u Lahovic, kdy ve směru na letiště stojí porouchaný kamion na krajnici a mírně se to tam naštosovalo. No a taky v centru v Liberce v Široké ulici probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Místo projedete, ale velmi opatrně a pomalu. Na trase z Teplic do Mostu na příjezdu do Bíliny blokuje provoz nehoda dvou osobáků, tam taky počítejte s omezením a to je zaplať pánbu všechno, co vám v tuhle chvíli chci říct. Za chviličku song na vaše přání.
1: Radio Rockzone. Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rockzone.
0: Ano, pořád objednej si svůj song stále pokračuje na rádiu Rockzone, aby jsme zahráli nějakou vaši oblíbenou, k tomu stačí opravdu málo věcí. Buď nám můžete napsat na song@rockzone.cz anebo zavolat do studia na 255 700 707, jako to udělal Pavel, který stejně jako před hodinou Ondra chce nechat zahrát písničku pro všechny, co musí takhle při pondělku makat, a vybral si Ghosty, tak si je dáme.

0: Legendární britská rocková kapela Uriah Heep se loučí a loučí se také v České republice v rámci svého turné The Magician's Farewell. Odehraje u nás hned dva koncerty v letošním roce. Ten první se uskuteční 29. října v Ostravě a druhý hned den na to, tedy 30. října v pražském O2 Univerzu, takže fanoušci a davy šílí, samozřejmě si to musíte užít.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dopravu si většinou moc neužíváme, ale podívat se na to, jak to v ní vypadá, musíme. V Praze si dávejte pozor v Plzeňské ulici ve směru do centra u křižovatky s ulicí Musílkova, kde bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně a menší kolona je taky v Praze na Břevnově v Patočkově ulici a to u výjezdu z Blanky směrem z centra, kde taktéž došlo ke srážce osobáku s dodávkou a jeden pruh je neprůjezdný. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati mají taky problémy a to u odbočky na Březnickou, kde do sebe bouchly dvě osobní auta a na Chrudimsku mezi Běstvinami a Borkem na výjezdu ze Spačic havarovali taktéž dva osobáci. Počítejte tedy s tím, že i tam se mírně zdržíte. Rozhodopádně můžete počítat s tím, že 11. přijde už za chviličku, společně s ní samozřejmě taky Pišto s dalšími zprávami a do té doby ještě určitě třeba R.E.M. nebo Atreju.
1: Radio Rock Zone.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.

0: naprosto svižném a sportovním duchu jsme doklusali až k 11. hodině dopolední. Máme pondělí 10. srpna. Svátek má Vavřinec, taky Laurs, Larenc a Lorenz. Tím jsem ještě nepopřála, tak všechno nejlepší. No a doklusal jsem k nám už taky Pišto, který má samozřejmě nálož čerstvých informací, na který se těšíme. Hurá, sláva. Tak jak ti to šlape, chlape?
1: No, já bych se tak netetelil. Já nenesu úplně nejlepší zprávy, řekněme.
0: Ale neseš zprávy.
1: No, nesu zprávy, no, to zase jako jo, no. No, nesu, já už je tady mám.
0: Celý svět není růžový.
1: Já vlastně nesu jenom sebe, zprávy už tady mám jako dávno hotový. Že
0: a to
1: jo?
0: Je tíha, viď, ale.
1: No, teda. Hele, pěkný dopoledne, pojďme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Praze zemřel člověk při zkoušce potrubí, týden bude teplý a suchý a Slavia a Jablonec jsou stále 100%. V pražských Stodůlkách se dnes tragicky zvrtla tlaková zkouška potrubí. To při ní prasklo. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění. Z toho jeden je ve velmi vážném stavu. Další utrpěl lehká zranění. Tento týden prohloubí sucho a riziko požáru. Znovu totiž přinese slunečné, teplé a bezdešťové dny. Rána budou většinou chladnější. Odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Dnešek bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejším dnem nadcházejícího týdne. Naměříme až 630. Večer pak přes Česko místy přejdou přehánky nebo bouřky, které můžou doprovázet silnější nárazy větru. Déšť ale nebude vydatný. V úterý teploty přechodně klesnou na 23 až 28 stupňů. Podobné teploty a slunečné počasí bude i ve středu. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat na 31 stupňů. V pátek bude až 32, o víkendu až 36. Mírné ochlazení by mělo dorazit v neděli. Paříž dělá další krok proti elektrokoloběžkám. Jezdce bez helmy a reflexních prvků čeká pokuta. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích platí už od pátku, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Nařízení platí nepřetržitě na všech veřejných silnicích. Úmrtí mezi takzvanými zranitelnými uživateli na silnicích prudce vzrostla loni, kdy zahynulo 79 lidí v porovnání s 45 lidmi o rok dřív. Sdílené elektrokoloběžky nejsou v ulicích Paříže vidět už roky. Město se stalo první evropskou metropolí, která je zcela zakázala. Soukromé elektrické koloběžky v Paříži ale obyvatelé nadále hojně používají.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slávie jsou stále 100%. Sešívaní porazili Pardubice 2-1, když obě branky vítězů vstřelil Mojmír Chytil. V tabulce první ligy je Slávia s 9 body na prvním místě. Podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského to ale nic neznamená.
3: To nejpříjemnější, že máme prostě 9 bodů, to je jediné, na co koukáme, že jsme to zvládli, že nám to zvládají hráči, přesehraje jednou za týden, těch hráčů máme hodně, že se nám daří udržet třeba v rytmu některých hráče, dát příležitosti některým jiným hráčům.
1: V dalších včerejších zápasech porazil Jablonec Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Ostravou 2-1 a Olomouc vyhrála nad Artisem Brno 2-1.

0: Queen si připomínají 40 let od posledního koncertu v původní sestavě. Britská kapela ho odehrála 9. srpna 86 v anglickém Nebworth Parku. Následující rok se frontman Freddie Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní a skupina s ním už nikdy veřejně nevystupovala. Vlastním jménem Farag Bulsara zemřel v listopadu roku 91. Až po letech začali Queen opět hrát v obnovené sestavě. Nejprve se za mikrofonem objevil Paul Rogers a od roku 2011 s kapelou zpívá Adam Lambert. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, k večeru nějaký deštíky, maxima do 36.
1: To jsou teda informace, děkujeme pěkně. Zase pařáky, co s tím naděláme, musíme to nějak přežít, tak to pojďme přežít s nějakou dobrou muzikou. Já vám ale slíbím, že v téhle hodině budeme taky soutěžit. Nebude to ale o Lupeny na Keltskou, o kterou mi sem voláte už od božských ranních hodin. Bude to soutěž o Lupeny na festival Valník ve Slaném. A nevolejte, ještě není to potřeba. Nevyhlašují teď, ani za 2 minuty, ani za 3 minuty. Dokonce ani za 15 minut, ale tuhle hodinu si ji prostě dáme.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ano, ano, je to Rebel. Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil. I takový by mohl být slovy českého pohádkového klasika David Bowie, kterého jsme si na rádiu Rockzone nabídli krátce po 11:45 dopoledne. Já jsem vám slíbila soutěž o lístky na festival Valník. Já svůj slib splním, ale čas na to ještě neuzral. Dávejte pozor, ať vám to neunikne. Teď jdeme na silnice.
1: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme se podívat nejprve do Prahy, co se tam děje ve metropoli. Hlídá situaci na silnicích Kuba, který ví naprosto všechno a taky vám to prozradí. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zuzi, hezké dopoledne. Bouralo se v Praze na Liberecké ulici do centra před sjezdem na Bulovku. Zatím si tam postojíte pár minut. V dlouhém úseku zůstávají přerušované kolony od jižní spojky od Lanového mostu přes Běchovice, momentálně i Černý most až do Novopaské ulice. Omezený provoz je na Dobříšské ulici směrem na Smíchov před Zlíchovským tunelem a doprava tam zpomaluje. A v Plzeňské ulici do centra u křižovatky s Musílkovou boural osobák s kamionem. Z Globa Sistán, z Kuba.
0: Kubo, velký díky. Bacha taky na trase z Milevska do Rožmitálu pod Třemšínem. Tam u nájezdu na D4 bourala dvě osobní auta a na místě v tuhle chvíli policie. Počítejte, že se tam zdržíte a mírně se zdržíte taky na Náchodsku v Broumově na třídě Soukynická, kde do sebe také nabourali dva osobáci. Jezděte opatrně a užívejte si skvělou muziku. Za chviličku Yellow Card a Good Charlotte.
1: Radio Rock Zone.
3: Je to tam!
4: A kde jako?
3: No ve Slaným, v Letňáku.
4: A co?
3: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valník.cz.
5: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Na Radio Rock Zone prožíváme Dance Air Band a důvod je naprosto jasný. Tato australská partička totiž právě dneska zahraje v Praze v prostoru Archa Plus. Tak se pojďme naladit na tu parádní událost. Tohle byla jejich pecka nazvaná Blonde, Bad and Beautiful. Máme 11 hodin a 28 minut k tomu a když už se ladíme na ty hezký a zajímavý hudební akce, pojďme si konečně taky zasoutěžit. A sice už jsem to tady avizovala, zopakuje, hrajeme dneska o 2 e-lupeny na festival Valník, který se koná v pátek 21. srpna ve Slaném a taktéž v sobotu 22. srpna tam též, přece to nebudeme stěhovat. No a vystoupí tam mimo jiný třeba v pátek Totáči, taky Deratizéři, Krucipisk, SPS, Znouzecnost. No a v sobotu potom dále Schodiště, Ivan Mládek a Benjo Band, taky z to zvířat Zakázaný ovoce, Dilemma in Cinema a tak dále, více informací najdete na www.valnik.cz, kde si samozřejmě můžete koupit taky vstupenky. Ale proč byste to dělali, když si je tady u nás můžete právě teď vysoutěžit? Stačí jedno jediné, vytočit číslo 255 700 707. Vytočit toho jako první, prorvat se sem ke mně do studia a taky správně zodpovědět moji soutěžní otázku. Tak já doufám, že jste připraveni a právě teď spouštím telefon a čekám na prvního volajícího 255 700 707 a je pravda, že když se jedná o lístky na festák, tak to nikdy nečekáte dlouho, tak pojďme na to. Radio Rock Zone, Zuzka, ahoj. Haló,
1: tady
0: no,
1: Dan.
0: Haló, Dané, už jsem si myslela, že voláš, ale neslyšíš mě, teda. Krásná práce, Dané, těšíš se na festival Valník, vyrazíš tam sám nebo s kamarádem?
1: No, vyrazím asi s přítelkyňou.
0: No tak, to si to určitě užije, já mám Valník moc ráda, vždycky si to tam jako dávám s radostí, tak doufám, že správně zodpovíš i moji soutěžní otázku. Je taková matematická, tak doufám, že to trefíš. Ale na druhou stranu zase poměrně jednoduchá. Kolikátý ročník festivalu Valník se letos koná? Tak otázka zní, samozřejmě ti dám možnosti, v tom tě nenechám. Takže za A 27, čili 27. ročník, za B 29. a za C 30.
1: Tak já zkusím Ačko 27. ročník, že to bude.
0: Ale člověče, ty jsi mi opravdu nějaký vzdělaný.
1: Jsou vzdělané, já jsem si jenom tak, ale víš, že to byl 27. ročník.
0: Já se musím přiznat, že jsem měla připravené i takové druhé popíchnutí, protože chápu, že s číslama nejsou lidi zas až tak úplně dobře na tom, ale ty si to zvládnul skvěle, Dané, já ti moc gratuluju. Hlavně mi nepokládej telefon, my se tady spolu ještě mimo éter dohodneme na takých těch faktech a detailech, který musíš znát. A já ti pustím za chviličku nějakou taky pěknou pecku, až to tady spolu dáme dohromady, co?
1: Jo, děkuju vám tak, a vám hezký den a krásný rádio vám si.
0: Děkujeme moc pěkně a vydrž mi na drátě. A my jedeme dál.
2: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak ten konec kornu zněl poměrně výhružně. Já se hned teď podívám na dopravu, jestli je taky výhružná, nebo jestli to jde. No a hned tady mám první výhružnou záležitost. V Praze v Lobosvický ulici před křižovatkou s Měšickou bourali dva osobáci. Projedete tam jenom jedním jízdním pruhem a zdržíte se nárazově. Ve Strakonický směrem do centra před Barandovským mostem stojí porouchaný auto a mírně se to tam štosuje. A do třetice ještě... Tady máme Prahu, nebo lépe řečeno, aspoň pražský okruh na 12. kilometru ve směru do Modletic před Lokovským tunelem se srazili dva nákladáci. Zatím se kolona netvoří, ale co není, může být. Dávejte si pozor, ať už jedete, kam jedete. No a my si dáme song na vaše přání už za chvíli.
0: Rádio Rock Zone. Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Rádio Rock Zone.
1: Tak a rovnou se na to vrhneme. Málo kdy se to stane, ale někdy přeci jenom, že se mi sejdou dvě přání o jednu kapelu, samozřejmě úplně jinou písničku, tak už to bejvá, tak já to bohužel musím rozhodnout a spojit. Já doufám, že budete spokojeni i vy, kteří třeba budete mít ten song jinej. Takže za prvé následující Sabatoni jdou od Pavla pro, teď jsem to úplně ztratila, pro Ilonku, Evičku a Karličku, no vidíte to. Tak to se hodí, protože další přání o Sabatonu je od Karla, ne od Karlička, ale od Karla, a ten pro změnu si přenechat zahrát tuhle kapelu pro chlapy na Jarov a vzkazuje jim: držte se. No tak se určitě držte a užijte si Sabatony. Díky za přání.